0: Ale zajmí postaví ruce. Taká tvrdá triko. Nezvuchá, no ruky.
1: Samé bledelio. Postav ferio. Stát. Status data.